0: Jsem se vozu, pojď pak kamen prle tu šipo, poste paní jsem več vozu.
1: Rešitou je Rogl Romat Autostekla. Inspice boste vozili. Rogl-Romat.si